vzdálenosti, vězírat těde, věčnost tu čekají, nevím, že těde, že se přiblíží, otevře se, ani do něj, že bude mít to, znám zlouloží, že vzdálenosti se jako houře krou. Rozbité flašky, jsou to podmínky věčné nehybnosti.

domu vypustili, do pupečních šňůr. Zapomněli na řidiče, na cílci s probuzením, na to, že možná někdo z nich je černý pasažér. Mysleli si, že naslouchají harmonii sfér. Zdálo se jim, že čiče zmizela z jejich děl. Zapomněli, že je veze.

Vylepím si svoji vlastní tmu. Ruku dám na ruku a prsty sevřu. Bohužel to jinak nejde, než že si přitom sám sobě ruce svážu. Ruku dám